0: Things that are
1: pomladni radio.
2: Mám pomladanské kikse, mám pomladanské tortice i pomladanský
3: radio.
2: Sladoli,
4: Kaibi. Pomladni Radio Ena.